a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kůza v kudím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce chlíčit, a poučen historii lidského rodu bez

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Krásné sobotní ráno, si jen přejeme minutku po 7 hodině.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: A začneme aktuálními teplotami. V Brně 13 stupňů Celsia, Hovorany hlásí 12, Kobylí také 12 a Ostrožská Nová Ves 11 stupňů Celsia. Dnes nás čeká poměrně slunečno, přes den ale kupovitá oblačnost. Bude jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a v opoledních a odpoledních hodinách čekáme spíše oblačno, ale k večeru se bude tato oblačnost rozpouštět a ty teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Neděle tak to bude slunečný den s letními teplotami. Čekáme 27 až 30 stupňů.
8: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
4: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
5: Mr. Prezident a Coco Jumbo a Vaka Vaka se Shakirou, tak přesně takový úvod do dnešní první společné hodiny bezstarostného víkendu na rádiu Jih vám slíbím. A nebudou chybět ani další skvělé hity pro dobrou náladu. Už za pár minut mrkneme na oslavence do kalendáře a budeme gratulovat a také prozradím zajímavosti k dnešnímu dni a nebude chybět ani náš výletní tip. Tak krásné ráno!

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes máme v kalendáři 23. května a svůj svátek slaví Vladimír i Vladimíra. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel jména Vladimír se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, kterému byly dány do vínku. Ženskou alternativou je Vladimíra. Jméno se vyskytuje také ve zkrácené verzi Vladimír a archaickou podobou jména je Vladimír. Domácky se jméno užívá jako Vladimírek, Vladínek, Vladík, Vláďa, Láďa, Ladín, Ladínek, Vlado, Vladko, Míra a nebo Mirek. Jméno Vladimír se dá najít také ve slovenštině, maďarštině, užívá ho i angličtina, dánština, norština, bulharština, srbochorvačtina a maďarskou mutací jména je Ladomér. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta prvního Evropana ve vesmíru Vladimíra Remka. Jméno nosí i bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franz. Mužské křestní jméno má slovanský původ, vykládá se jako vládce míru, mocný nebo vládce světa a má jít o obdobu jména Valdemar s významem velký vládce. A dívám se, kolik nositelů máme u nás na jižní a východní Moravě. Vladimíru je ve Zlíně 719, v Uherském Hradišti 625, ve Veselí nad Moravou 211, v Hodoníně 447, v Břeclavi 394, v Brně 2914 a v Kyjově 374. Tak milí vládíci, přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku a samozřejmě všechno nejlepší i Vladimírám, pokud právě teď posloucháte a dívám se ještě do kočičího a psího kalendáře. V psím kalendáři dnes najdeme jméno Benita a v tom kočičím Rozárku, tak i jim gratulujeme a nám všem posílám další písničku, dáme Marka Ztraceného a to se mi líbí. Krásné ráno!
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Rádio Jih.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dobré sobotní ráno, je 23. května. Dnešní den patří jednomu z největších pohodářů zvířecí říše. Slavíme totiž Světový den želv. A možná je to vlastně krásná připomínka přesně pro takové sobotní ráno. Želvy nikam nespěchají, neřeší čas, netlačí na výkon a přesto vždycky dorazí tam, kam mají. A možná právě dnes je ten správný moment trochu zpomalit i pro nás. Takže jestli ještě ležíte v posteli, pomalu vaříte první kávu, vyrážíte na chalupu nebo jen otevíráte okno do klidného květnového rána, udělejte si dnešek trochu po želvým způsobu. V pohodě, bez stresu a bez zbytečného spěchu. Venku už nám to voní víkendem, tak si ho stačí jenom užít. A právě teď mám pro vás Davida Guettu a za chvilku taky Kylie Minogue. Krásné ráno.
0: Rádio Jih.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno, dnešní 23. květen vypadá jako den stvořený pro rodinný výlet. Slunce, příjemné počasí a víkendová pohoda přímo lákají vyrazit ven s dětmi, načerpat energii a užít si společný čas trochu jinak než mezi čtyřmi stěnami. A jeden krásný tip máme právě domů Tenic. Od 14 hodin zve rodinné centrum Žovka na rodinnou akci Z pohádky do pohádky, kde si na své přijdou malí i velcí. Čeká vás 8 pohádkových stanovišť, skákací hrad, malování na obličeji, projížďky na ponících a samozřejmě spoustu smíchu a dětské radosti. A protože k pohodové sobotě patří i něco dobrého, chybět nebudete.

0: a už vás naladí do takové prázdninové atmosféry. A vím, o čem mluvím, protože vždycky je to tak, že to představení těch lidiček mi jako otevře ty prázdniny. Tak doufám, že vy to budete mít úplně stejně dnes v Mutěnicích. A co bylo dál, tak to nám zaspívá právě teď Jelen. Krásné ráno!
1: Rádio Jih.

0: www.klimastyle.cz.
1: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme minutku po 8 hodině.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Slavík zpívá v háji až za tepla v máji, to říká dnešní pronostika, jaké jsou teploty. V Břeclavě 14 stupňů Celsia, Lipov, Bole, Radice i Jalubí hlásí 13. Dnes nás čeká poměrně slunečno, bude jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a v poledních odpoledních hodinách čekáme spíše oblačno. K večeru se bude ale oblačnost opět rozpouštět a dnešní nejvyšší teploty nádhera 23 až 26 stupňů Celsia a co teprve zítra. Čeká nás slunečný den s letními teplotami mezi 27 až 30 stupni.
4: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Začíná další hodina našeho bezstarostného víkendu a my jsme moc rádi, že ji trávíte právě s námi. Dnes je 23. května, svátek slaví Vladimír i Vladimíra, takže všem Vladíkům a Vladěnkám přejeme všechno jen to nejlepší. Dnešek je také světovým dnem želv, takže pokud máte pocit, že byste dnes měli trochu zpomalit, dát si delší snídani, vypnout stres a jen si užít sobotu, děláte to úplně správně. Dnešní den si totiž o pohodu přímo i nepřímo říká. No a jestli ještě přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou nebo s dětmi, připomínáme krásnou akci v Moutěnicích. Rodinné centrum Žovka tam od 14 hodin pořádá pohádkové odpoledne z pohádky do pohádky. Čekají vás pohádková stanoviště, poníci, skákací hrad, malování na obličej a také oblíbené kočovné divadýlko Lidičky z Kyjova, které pobaví malé, ale i velké. No a v podobném duchu budeme pokračovat i během této hodinky. Máme pro vás další tipy na krásný víkend. Vikča dá inspiraci na něco moc dobrého, co si můžeme dopřát. No a pan doktor Krejzlík zase poradí něco pro krásu bez skalpelu. Tak zůstaňte s námi.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kiss.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno z Rádia Jih. Pokud právě přemýšlíte, kam dnes vyrazit za dobrou náladou a ještě lepším jídlem, jeden voňavý tip máme ze Zlína. Na Čepkově totiž odstartoval Burger Street Festival a až do neděle tam můžete ochutnat desítky různých burgerů. Od naprosté klasiky až po opravdu netradiční dobroty. Ale to se fantazii meze rozhodně nekladou. V nabídce je třeba lanýžový burger, pořádně sýrové varianty, vegetariánské dobroty a velkou pozornost budí i limitovaná švestková edice burgeru. Ano, slyšíte správně, švestkový burger a podle prvních návštěvníků prý opravdu stojí za to. Kdo burgerům úplně neholduje, nemusí zoufat. Voní tam také donaty, makronky nebo churros, takže na své si přijde úplně každý mlsný jazyček. A pokud patříte mezi ty, kteří chtějí ochutnat co nejvíce variant, festival nabízí i degustační mini burgery. Celá akce běží před obchodním centrem Čepkov až do neděle. Vstup je zdarma a grill jedou až do 9 do večera. Takže ideální plán na pohodovou sobotu. Projít se, dát si něco dobrého a užít si atmosféru plnou vůní, hudby a lidí, kteří si chtějí užít víkend naplno. My si ho teď užijeme spolu na vlnách Rádia Jih, protože tady mám pro vás Jamese Blunta. Bude zpívat, že jste překrásné, milé slečny a dámy. You are beautiful. To za chviličku. A teď dáme Huntrix a Golden. Krásnou sobotu.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď jedna víkendová inspirace od Viktorie Lipovčanové z Kyjova, která potěší všechny milovníky jednoduchého a dobrého jídla. Jestli milujete brambory, stejně jako my tady v rádiu, tak tohle si vás získá hned po prvním křupnutí. Viktorie totiž přišla s receptem na pečené bramborové lupínky v jogurtu, které vypadají a chutnají skoro jako ty smažené dukátky, co si člověk dává k večernímu filmu, jen bez zbytečného oleje. Stačí brambory nakrájet na tenká kolečka, obalit v jogurtové směsi, skládat na plech s pečícím papírem a dát péct a výsledek krásně zlaté křupavé dobroty, které zmizí rychleji, než je stihnete donést na stůl. Přesné poměry i celý postup najdete v popisku pod videem na Instagramu Viktorie Lipovčanové, kde pravidelně sdílí rychlé, jednoduché a pohodové recepty. A my vám je tady na rádiu jich rádi přinášíme jako víkendovou inspiraci. A víte co? Já si dnes kromě těchhle brambor asi upeču podle Viktorie ještě jednu víkendovou jistotu. A to je ten úplně nejrychlejší a nejlepší jahodový koláč s drobenkou. Recept i na tento tam najdete.

0: hledáte program pro děti na léto?
1: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
0: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
2: What's up? Zdravím celýho Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu.

0: nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz. Když
1: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Rádio Jih.

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Dnes se díváme na moderní trendy v estetické medicíně a na to, jak se mění pohled na krásu i péči o sebe. Dříve lidé přicházeli do estetické medicíny až ve chvíli, kdy už byly změny na obličeji viditelné. Dnes ale slyšíme čím dál častěji pojem prevence. Pane doktore, opravdu se tohle mění?
2: Ano, mění a je to jeden z největších posunů posledních let. Dnes už velká část klientů nepřichází s tím, že něco potřebuje opravit, ale spíš s tím, že chtějí zpomalit přirozené změny.
1: Co si pod tím máme konkrétně představit?
2: V praxi to znamená, že pracujeme jemně, postupně, ale i s předstihem. Nečekáme, až se změny výrazně projeví, ale snažíme se udržet kvalitu pleti a přirozené proporce jsou nejdéle v rovnováze.
1: Takže se vlastně mění přístup od řešení problému k jeho předcházení?
2: Ano, a to je velmi důležitý rozdíl. Prevence bývá šetrnější, přirozenější a výsledky jsou dlouhodobě stabilnější.
1: Je to pro pacienty psychologicky jiný přístup?
2: Je. Často přichází lidé v momentě, kdy se cítí dobře a chtějí si právě tento stav udržet. To je velmi zdravý přístup k estetice.
1: Takže nejde o boj s časem, ale spíše o jeho respektování.
2: Dá se říci, že cílem není čas zastavit, ale nechat ho probíhat přirozeně a klidně.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s panem doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření, který můžete využít podle vlastního výběru.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

0: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 16:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 9 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: A začneme pranostikou. Slavík zpívá v háji až za tepla v máji. Aktuální teploty Kyjov, Násedlovice i Sedlec u Mikulova 16 stupňů Celzia. Traplice hlásí 15. Dnes nás čeká poměrně slunečno, bude jasno až polojasno. V průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zítra nás čeká slunečný den s letními teplotami. Na teploměru se ukáže 27 až 30 stupňů Celzia.
10: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
11: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
7: Začíná další hodina bezstarostného víkendu a jako každou sobotu mezi 9. a 10. pro vás máme přesně to, co k pohodové sobotě patří, ty nejlepší české a slovenské hity. Dnes je 23. května, svátek slaví Vladimír a Vladimíra, takže všem Vláďům, Vladíkům i Vladěnkám přejeme krásný sváteční den. A připomínáme také, že dnešek patří želvám. Světový den želv nám tak trochu připomíná, že sobota nemusí být o spěchu, naopak klidně si ji užijte pomalu, pohodově a přesně podle sebe. Pokud ještě hledáte program na dnešní odpoledne, stále můžete vyrazit třeba do Mutěnic na rodinnou akci Z pohádky do pohádky, kde čekají pohádková stanoviště, poníci i oblíbené kočovné divadýlko Lidičky z Kyjova. A ani tahle hodina nebude jen o hudbě. Čeká nás milý host v naší pravidelné sobotní rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy. Přivítáme dámu, která v Břeclavi otevřela úžasný prostor pro všechny děti, které rády tvoří. Naším hostem bude tým a Turčiaková, zakladatelka a lektorka uměleckého ateliéru Artia.
11: Hraje
12: hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: Hity, které milujete.
9: Hity, kterým rozumíte.
11: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádio.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Posloucháte Rádio Jih a naši rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes přivítáme dámu, která v Břeclavi otevřela úžasný prostor pro všechny děti, které rády tvoří. Naším hostem je Týmea Turčiaková, zakladatelka a lektorka uměleckého ateliéru Art Tia. Týmeo, vítejte u nás.
2: Dobrý den, velmi pěkně děkujem za pozvání a zdravím všech posluchačů Rádia Jih.
1: Vy pocházíte ze Slovenska, ale ateliér vznikl až po vašem přestěhování do Břeclavy. K malování vás přitom paradoxně přivedlo sportovní zranění, je to tak?
2: Ano, přesně tak. Po zranění jsem byla nutěna zpomalit a zrazu jsem mala čas robiť věci len tak, pre seba, bez tlaku. Začala jsem malovat a našla jsem v tom velký pokoj a radost. Keď jsem se přestěhovala do Břeclavy, malovala jsem popri práci v obchodě aj na zakázky.
1: Pak ale přišel moment, který vaši tvorbu nasměroval k dětem. Co se tehdy stalo?
2: Na návštěvu k nám přišlo jedno děvčatko z Ukrajiny spolu s její mamou. Ukázala jsem jim svůj ateliér a obrazy a to děvčatko si jich dlouho prezeralo a potom povedalo, že by chcelo malovat přesně jako já. V té chvíli jsem si uvedomila, že tu radost tvoření nemusí mít len pre seba, ale může mi posouvat ďalej a nejprirodzenější právě k dětem.
1: Tak vznikl ateliér Art Tia. Jak se v něm pracuje s dětmi, které si myslí, že vůbec neumí kreslit, si řekneme hned po písničce. Zůstaňte s námi na jihu.
0: Hodina českých a slovenských hitů.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádio Jih. Naším dnešním hostem je Týmea Turčiaková z Břeclavy, která skrze svůj ateliér Art Tia učí děti objevovat svět barev a fantazie. Týmeo, vy sama říkáte, že váš ateliér není klasická výtvarná výchova. V čem je jiný?
2: Vnímám, že dnešné deti sú veľmi citlivé, rýchle a potrebujú viac zážitkov, hry a slobody. U nás v Artia nejde o výkon, správnosť ani dokonalosť. Tu u nás neexistuje tlak na výsledok.
1: Jak k ním tedy ako lektorka pristupujete?
2: Pristupujem k ním skôr ako kamarátka alebo staršia sestra. Vediem ich hravou formou k tomu, aby zistili, že umenie je radosť, nie povinnosť.
1: A co když k vám přijde dítě, které je přesvědčené, že prostě nemá talent a kreslit neumí?
2: To se stává často, ale odcházejí od nás vlastním dílem v rukách, s úsměvem a iskrou v očích, protože zjistili, že to dokážu. Když dítě zažije takýto úspěch, změní to způsob, akým se pozerá samo na seba. Já to nevím, je zrazu, pozri, co jsem dokázal.
1: Pojďme k vaší nabídce, co všechno v Břeclavi pro děti pořádáte.
2: Ponúkame skupinové aj individuálne kurzy maľby, a to aj pre deti, ktoré sa hlásia na umelecké školy. Cez víkendy od piatku do nedele robíme zážitkové maľovania, počas prázdnin veľmi zaujímavé workshopy, tematické narodeninové oslavy počas celého roka a samozrejme aj letné tábory. A po novom pripravujeme programy aj pre dospelých ľudí, takže majú sa na čo tešiť.
1: Ateliér nabízí opravdu inspirativní prostředí. Za chvíli si řekneme, kde přesně ho najdete a jak můžete pro své děti vyhrát úžasné kreativní zážitky, včetně týdenního příměstského tábora.
0: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Do třetice vás vítám v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádiu Jih. Naším dnešním hostem je zakladatelka uměleckého ateliéru Art Tia v Břeclavi Týmea Turčiaková. Týmeo, kde všude mohou rodiče najít program vašich kurzů a táborů?
2: Všetko dôležité najdete na našom webe www.timeaturciak.art a takisto na našom Instagrame a Facebooku pod názvom Tia a Art Tia, pardon. Tam pravidelne pridávame aj fotky prác našich šikovných detí.
1: Vy jste do našeho vysílání přinesla naprosto fantastické výhry pro malé umělce. O co přesně budeme soutěžit?
2: Pro posluchačů Rádia Jih jsme si připravili 3 poukazy na víkendové zážitkové kreslení v hodnotě 600 korun a 2 poukazy na týždenní letní prímeský tábor malby v hodnotě 3990 korun.
1: Slyšíte dobře, rodiče, celý příští týden budeme v našem pořadu Tajemný jih po 16. hodině soutěžit o tyto poukazy, včetně 2 týdenních příměstských táborů. Týmeo, moc děkuji, že dáváte dětem prostor tvořit bez strachu z chyb a ať se ateliéru Břeclavi skvěle daří.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za priestor a ešte by som nakoniec chcela pozdraviť moju umeleckú rodinku, konkrétne Matinku, Adélku, Beátku, Sofinku, Kačku, Julinku a všetky ostatné deti a samozrejme rodičom, ktorí sa rozhodli svoje deti dať k nám do Art Tia a v neposlednom rade aj svojmu priateľovi, ktorý pri mne stojí a podporuje ma v tom, čo ma baví a naplňa.
1: Tak to byla krásná slova na závěr našeho vstupu. Před námi je Pavel Celta, skvělý den. Doufám, že se všem zmíněným bude líbit. A já taky pozdravím všechny šikovné dětičky z Art Tia, protože si myslím, že písničku si zaslouží.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: V té samé bažině se tehdy zrodil obrovský a mimořádně oblíbený fenomén, který čítá 4 filmy. Pátý se připravuje na červenec roku 2027. U příležitosti svých narozenin se zelený pohádkový antihrdina vrací na filmové plátno, což je příležitost nejen k oslavě, ale i k návštěvě kina. A řeč není o nikom jiném než o Šrekovi. Tak k jeho výročí 25. můžete vyrazit do kina právě dnes. Promítá kino Panorama Kyjov v 17.30 a promítá i kino Svět Hodonín dnes v 17 hodin.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
2: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
7: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji. agrotecauto.cz.
9: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
10: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
9: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
11: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
0: Hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
12: Mi bylo, kapsy prázdný mám, živí mě přítelkyně, přiznávám, toulám se ulicem a většinou sám, že prohrávám, nepřiznávám, v kavárně hraju si na spisu.

0: Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dnes máme v kalendáři 23. května a svůj svátek slaví Vladimír i Vladimíra. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel tohoto jména se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, kterému byly dány do vínku. Tak zdravíme všechny Vladimíry, Vladíky, Vladinky, ale samozřejmě i Vladěnky. Dívám se, kolik nositelů jména Vladimír máme v Uherském Hradišti. Je to 625, ve Veselí nad Moravou 211, v Hodoníně 447, a v Kyjově 374. Tak vám všem přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. A co připomenu, takže zítra svátek slaví Janičky. Tak všem Janičkám a Janinkám už teď dopředu takhle také všechno nejlepší. No a je tady prostor pro vás, kteří chcete pogratulovat prostřednictvím éteru rádia jich někomu, koho máte rádi, na kom vám záleží, ať už je to k svátku, k narozeninám, k výročí, k svatbě, k narození, anebo chcete někomu poslat vzkaz do práce a podpořit ho, anebo na zahrádku a taky ho podpořit. Takže 606-703-889, opakování Matka Moudrosti, napsat můžete jak SMS-ku, tak WhatsApp, hrajeme od 10. až do 11. A když už budete posílat zprávu na WhatsApp, klidně tam pošlete i fotku, jak teda vypadá ta vaše sobota. Já vám pak pošlu na oplátku taky fotku, jak vypadá ta moje sobota. Před námi už tým Krátké lásky a dáme taky Harleje. Tak krásnou sobotu.
2: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9:30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: To nemyslíš vážně? 11:30?
2: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
3: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minimálního

CZ. Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodonínsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Čejči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Mkalava Fest v Mikulově. To

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 10 hodin.
0: Rádio Jih, počasí.
1: Slavík zpívá v háji až za tepla v máji, taková je dnešní pranostika. A jaké jsou teploty? Ve Zlíně 16 stupňů Celsia, Žádovice, Vrbice a Vlčnov hlásí 19 stupňů. Dnes nás čeká poměrně slunečno, bude jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat kupovité oblačnosti. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Neděle tak ta bude slunečná s letními teplotami 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A je to tak, je tady hodina, na kterou jsme se všichni těšili, je to hodina podle vás a pro vás, tak záleží, komu chcete nechat zahrát klidně i sami sobě, na jakou písničku máte náladu a napsat si na 606 703 889. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moje děti Štěpánka a Teresku do Vlkoše, jen pro radost, poprosím Lady Gaga a Abrakadabra a je tady děkuji Kosíková, nevím, jaké je tam jméno křestní, je tady Lenka. Takže Lení taky zdravíme do Vlkoše, zdravíme i děti Štěpánku a Teresku, tak Lady Gaga zahrajeme za chviličku, předtím dáme Heleniné oči a káva a to tak postupně prozradím, pro koho bude. Ahoj Peti, zahraj prosím pro moji nejhodnější mamču, která mi teď dělá palačinky s tvarohem, mňam. To bych řekla i za sebe, ale je to tam opravdu napsáno, takže to napsala Kája, tak zdravíme šikovnou hodnou mamku. Píše nám taky Broňka, ahoj Peťulko, chtěla bych zahrát pro maminku Angeliku a babku Janku za všechno, co pro mě dělají. Mám je hodně ráda, děkuju za všechno, Broňka, a je u toho srdíčko. Krásná zpráva, Broni, tak doufám, že maminka Angelika i babka Janka slyšeli, tak vás obě zdravím a zdravím i tebe, Broni. A vezmu ještě jednu zprávu, dobrý den, prosím o zahrání písničky Heleniné oči káva, jsme na brigádě, tak ať nám to jde od roky, tak to napsala Sabina. Napište si i vy, ať jste kdekoliv, děláte cokoliv a věnujete písničku komukoliv, je to čistě jenom na vás. A pokud budete posílat zprávu na WhatsApp, klidně pošlete i fotku 606 703 889. Pojďme už na tu kávu.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Milé Rádio Jih, prosím o veselou písničku pro děti ze Skaličánku, ze Zuš Janka Blahu Skalica a všem dětem, které dnes vystoupí na Československém dětském folklorním festivalu Májíček ve Zlíně. Přejeme jim příjemně strávené popoludně, mamka Lucia z Mokrého Hája. Hodná mamka myslí na své šikovné děti, tak my taky moc zdravíme do Zlína úplně všechny vystupující a i ty, kteří jim s tím pomáhají samozřejmě. A další zpráva je od Lucky. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku pro neteřinku Dianku, která dnes bude slavit 5. narozeniny a taky pro Nikyho, Adry a Paťu, aby si to s ní dnes pořádně užili. Tak my moc zdravíme neteřinku Dianku a přejeme všechno jen to nejlepší. Další zpráva, ahoj Kypeti, moc bych poprosila o písničku Magdaléna pro moji úžasnou vnučku Sabinku. Je to človíček a hlavně sluníčko. Moc děkuji, babi Martina. Není nad to mít tak úžasnou hodnou babičku. Co říkáte? Je tady u toho krásné srdíčko, tak moc zdravíme Sabinku a vezmu ještě jednu zprávu. Krásný den do rádia. Poprosím zahrát jednomu Vladimírovi do Strážnice a druhému do Dálek. Je tam u toho bílé srdíčko, tak Blani, doufám, že to takhle může být. Písničku Prosím Veronu, na mě nečekej. Tak Verona připravená. Dáme Na mě nečekej, to už je taková ta naše klasika, to si zatančíme, zavlníme v bocích i zaspíváme a pak dáme hned Jelena a Magdalénu, protože to jsme tady slíbili Sabince. A jaká písnička to bude dál, napište si na 606 703 889.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Je to tak, hrajeme hity podle vás, 10 hodin 18 minut k tomu, až do 11. jsme tady pro vás, takže psát můžete na 606 703 889, stejně jako to napsala Vojtěžka, krásný den vám do rádia, poprosila bych zahrát písničku Letokruhy pro Romana, Jendu a Milana, pracují na baráku, tak a tím jde práce od ruky. Další zpráva je od Lenky, ahojky, prosím o písničku pro mého manžela Vladimíra, který dnes slaví svátek, přeji všechno jen to nej, tvoje Lenka. Krásně napsané, tak od nás Vladimírovi a všem Vladimírům všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku a nezapomeneme ani na Vladěnky. Takže napsal další Mirek, ahoj, zahraj prosím písničku Espresso Macchiato Mirušce na zahradu do Piešťan, tak z Hodonína zdravíme i Piešťany a všude tam, kde nás právě teď posloucháte a ladíte a my děkujeme. A další zpráva, chtěla bych popřát Andrejce Hanákové do Veselí nad Moravou, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, protože je nutné hodně lásky, protože je vzácná. Hodně štěstí a radosti z každé maličkosti ti přeje Janča. A ještě tady Janča píše, a teda když jsem v tom psaní a zítra je Jany, tak i mě zahrajte písničku Prosím, žijeme len raz. Myslím si, Jani, že výborný výběr, ego připraven, žijeme len raz, dáme hned. V zápěti bude traktor Letokruhy a těšit se můžete i na Tommyho keše Espresso Macchiato, takže si to užijeme úplně z plna hrdla, zaspíváme si všichni a když už píšeš o těch Janách, tak i ode mě z rády a jich všem Janičkám, Janinkám, také všechno nejlepší k zítřejšímu svátku.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Hráli jsme Espresso Macchiato a byl tady požadavek, aby jsme zahráli tuto písničku na probuzení a ve zprávě stálo. Ahoj, zahraj prosím písničku Espresso Macchiato Natálce, nejlepší probuzení, děkuju Mirek. Tak písnička dohrála a jdeme na další vzkazy. Dobré dopoledne, zdravím mamku Gábinu a taťku Vlastíka, poprosila bych pro ně zahrát jakoukoliv píseň od Karla Gotta, děkuje Beátka ze Ždánic. Další zpráva, zdravím rádio, dneska v Tošanovicích jedeme pořádnou pánskou jízdu. Chystá se vaječina a sjíždí se parta kamarádů až z Vražného. Prosíme o písničku Hory, ať nám to uplotne i u piva pořádně odsejpá. Díky Michal a Michal Stošanovic. Dobré ráno, Jihu. No tak já moc děkuju, krásná zpráva, vypadá to, že to bude dneska velké. Asi lepší to nerozebírat, písnička Hory je připravena a mám tady ještě jednu speciální zprávu. Ta přišla už ráno a stálo v ní, pokud by šlo cca kolem 10:30, byli byste nejúžasnější. Tak my samozřejmě se snažíme. Prozradím, že tam je i fotografie holek, které mají na sobě ty holky masky různých zvířátek. A teď se dostaneme k té podstatě, co se tam píše. Prosíme o zahrátí písničky na přání pro naši brajtu B Verunku Pištěkovou z Vracova k její dnešní rozlučce se Svobodou. Máme tě moc rádi a ať si to dnes s námi hezky užiješ. Tak si myslím, že to bude taky velké. Předtím to byla pánská jízda, teď to bude dámská jízda. Takže milá Verunko Pištěko, hlavně opatrně.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703.

0: www.klimastyle.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo. Tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
7: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
8: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
10: Rádio Jih.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Krásný den do Rádia Jih, prosím o zahrání písničky od Kabátu Malá dáma pro mého milovaného manželka Mirečka Novotného do Šardic. Je pořád pracovně vytížený, tak ať mu jde dnes práce pěkně od ruky. Doma na tebe čeká tvoje ženuška Lucinka. Krásná zpráva, písnička připravena, další zpráva zní takto. Milé Rádio Jih, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro našich chlapů, kteří šli na dřevo, aby se jim dobře pracovalo a zvlášť pro jednoho páju, se kterým zítra slavíme první výročí svatby. Měli jsme oba dva padesátku, tak jsme se vzali. Hosté byli pozvaní na oslavu dvou padesátek, ale málo kdo věděl, že to bude aj svatba. Děkuju. Tak my děkujeme za podělení se o takovýto příběh. Je to neuvěřitelné. Přiznám se, že to se mi nikdy nestalo, že by mě někdo pozval na oslavu a teď tam z toho najednou byla veselka. A právě posluchačka poslala i fotky a vypadá to nádherně. Myslím si, že ta atmosféra tam musela být úplně neskutečná. Takže gratuluju k prvnímu výročí i vlastně k narozeninám, pokud jste to měli nějak v tuto dobu, abyste oslavili své narozeniny, svoji padesátku. Takže písnička taky bude a další zpráva je od Aji. Ahoj, prosím o písničku k dnešnímu svátku švagrovi Vladimírovi, ať mu to dobře jezdí. A ještě jedna zpráva, to píše Vladimír. Ahoj Rádio Jih, zahraj prosím pro Blanču Do velké nad Veličkou jako díky za písničku k svátku a přání, ať se brzy uzdraví a posílám léčivou pusinku. Vidíte to? Přes éter Rádia Jih se dá poslat i léčivá pusinka, tak pokud byste chtěli ještě i někdo další, tak si napište na 606 703 889, no a zdravíme z Hodonína moc do velké.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
0: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock and roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

Jirku, pro Peťa a také pro vás, pro všechny, kteří ladíte rádio jich. Zdravím, chtěla bych nechat zahrát písničku od Iné kafé Ráno, ať se mi lépe smaží řízky na dnešní narozeninovou oslavu. Pro všechny hosty, ať ví, že to bude až do rána. A je tady u toho vysmátý smajlík, tak zdravíme Báru z Rohatce. Další zpráva, čau nejlepší rádio jihu, prosím zahraj Slávečkovi Bohušovi Flajzarovi alias Rebelovi, který 26. bude slavit narozky. Vše nej, přijí kamarádi a makarónek a já taky, takže všechno nejlepší. Ahoj, zahrajte prosím písničku pro Huberta do Rohatce, ať se mu hezky pracuje u bazénu, děkuje Martinka a hezký víkend všem. Jsou tady u toho smajlíky ze srdíčky, tak zdravíme Huberta ještě jednou. Moc krásná zpráva, stejně jako ta od Renaty, a ta píše. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro mého syna Kristofra Halili k 15. narozeninám, které oslaví 24. května. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve škole, tak jako doposud. To vše přeje mamka a celá rodina. Máme tě moc rádi a děláš nám velkou radost. Myslím si, že není krásnějšího přání. Ráda se připojím, popřeju k 15. narozeninám všechno jen to nejlepší a hlavně splnění toho, co si přeješ. A ještě nám píše Oli z Bošovic, zdravím rádio jich, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Čendu a své synky Tobíka a Krištofa. Jedeme na výlet, tak ať se vydaří, moc je miluji, děkuji Oli z Bošovic. Taky krásná zpráva, Oli, tak moc vás všechny zdravím, užijte si výlet.

0: Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
8: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Krásnou sobotu si hem přejeme minutku po 11. hodině.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Slavík zpívá v háji až za tepla v máji. Aktuální teploty Břeclav 21 stupňů, Hrušky také 21 a po 20 hlásí Strážovice a Dolní Němčí. Dnes bude jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost, k večeru se bude oblačnost zase opět rozpouštět a nejvyšší teploty 23 až 26. Neděle bude nádherná, čeká nás slunečný den s letními teplotami 27 až 30 stupňů.
15: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
16: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
12: Začíná další hodina bezstarostného víkendu a jako každou sobotu po 11. hodině s Rastínem Janovíčkem a Sihem Zavínem. Dnes je 23. května, svátek slaví Vladimíra Vladimíra, takže všem Vláďům a Vladěnkám přejeme krásný sváteční den. Připomínám také, že dnešek patří i želvám. Světový den želv nám tak trochu připomíná, že sobota nemusí být pořád jenom o spěchu. Naopak, klidně si ji užijte pomalu, pohodově a přesně podle sebe. Pokud ještě hledáte program na dnešní odpoledne, stále můžete vyrazit do Mutěnic na rodinnou akci Z pohádky do pohádky, kde čekají pohádková stanoviště, poníci i oblíbené kočovné divadýlko Lidičky z Kyjova. Tolik k programu, mám tady ještě vzkazy, které dorazily na 606-703-889, tak pojďme rychle na ně. Krásný den prosím zahrát dnešním třem oslavencům k narozeninám. Babičce Zuze do Kniniček, tetině Gáby z Mladkova a mému červenému dvojčeti Matimu přeji všechno nejlepší, Žiži. Prosím zahrajte Vladimírovi z Ladné ke svátku, ať nám ubíhá cesta do Luhačovic, moc děkuje Naty. Další zpráva, zdraví milou moderátorku, zahrajte nám na zahájení letní sezóny ve Vířivce do Bohuslavic, děkuje Milan, tak Milane zdravím, letní sezóna ve Vířivce, to je sen. Další zpráva, zahrajte prosím naší kamarádce Janičce z Mistřic k zítřejšímu svátku, přejeme vše nejlepší Vláďa a Lenka. Tak ještě jednou vše nejlepší všem Vláďům, Vladěnkám, ale taky Janičkám, protože ty jsou v kalendáři zítra. Zahrajte prosím mojí milované manželce Ivetce písničku Za to, že je skvělá žena pro život. Děkuji ti za tvoje svačinky na moje týdenní cestování, děkuji ti za to, že jsi tak skvělá. Moc tě miluji už 42 let, tvůj Pepíno. A zahrajte i naší milované dceři Jance k zítřejšímu svátku. Zůstaň stále tak veselá a s pozitivním myšlením. Jani, máme tě moc rádi. No nádherné, nádherné, nádherné, není k tomu co dodat, jenom se připojit ke gratulacím a vezmu poslední zprávu. Dobrý den, v pondělí 26. května oslaví můj manžel Jiří polokulaté narozeniny a také krásné narozeniny dcera Renča. Přeji oběma všechno nej a prosím o písničku Šenkýřka. Děkuji a zdravím posluchače rádia Jich Zdenka z Vacenovic a přidávám i pozdrav od vnučky Jiřího a dcery Renči Kristýnky a přítele Petra. Mám tady fotku nádherného děťátka, tak já si myslím, že lepší zakončení dnešního mého vysílání jsem si nemohla přát, tak vás všechny moc zdravím, dáme si šenkýřku na takový rozjezd víkendový a užijte si víkend.

0: Vítkem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, nová soutěž pro produkty z vinné révy, jako jsou dealkoholizovaná vína, hroznové mošty a další jiné nápoje. Medaile z Ameriky a šokující zpráva, že Francouzi teď pijí daleko více piva než vína. Podrobněji už za chvíličku, to jsou totiž to moje dnešní vinařská témata. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem na Rádiu Jih.
1: Začínáme až neuvěřitelnou zprávou ze země zaslíbené révě vinné z Francie. Podle nejnovějších dat Mezinárodní organizace pro révu a víno OIV a francouzských pivovarníků došlo totiž to k historickému zlomu. Francouzi poprvé v historii vypili více piva než vína. Zatímco spotřeba vína klesla na 22 milionů hektolitrů, piva se skonzumovalo 22,1 milionů hektolitrů. Nejde však o raketový vzestup popularity piva, ale o setrvalý pokles zájmu o víno, a to hlavně o červené. No a hlavní příčiny tohoto trendu? Jednak je to generační obměna, mladí totiž to preferují pivo jako neformální drink po práci, taky změna životního stylu, rychlé stravování vytlačuje dlouhé rodinné obědy, kde víno tradičně mělo svoje pevné místo, no a konečně ekonomické faktory. Pivo často představuje levnější volbu pro peněženku. No, panečku. Pro tak silnou vinařskou kulturu, jakou je Francie, se jedná o zásadní společenský posun.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Alouzem za vínem. Na rádiu Jih.
1: A teď Alouza Oceán. Zahraniční mise našich vín na prestižní Great American International Wine Competition. V Rochesteru totiž to skončila obrovským úspěchem. V konkurenci vín ze 42 států USA a dalších 9 zemí světa se ta česká a moravská rozhodně nestratila. Základní statistika našich výpravy mluví za vše. Ze 148 přihlášených vín získalo ocenění neuvěřitelných 143 vzorků samo sebou z Čech a z Moravy. A naše konečná medailová bilance je tak následující. 2 platiny, 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí. Absolutním triumfem je titul Best in Show pro nejlepší Sauvignon soutěže, který vybojovalo rodinné vinařství Košut za svůj ročník 2025. Druhou platinu si odváží vina sklepy Lechovice ze Pálavu 2023. Ale skvěle si vedla i další vinařství, jako Šátová Váltice, vina sklepy Váltice, Kosik, vinařství Stvrdonic, Václav Zapletal, vinařství Čech, Kováč, Lukaj, Ludvík pod Hradem, Zámečník, víno Drábek a Vladimír Tetur. A vezou si další zlata. Všem úspěšným vinařům velká gratulace.
0: S Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. Na rádiu Jih.

0: Jump, Jump Street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
9: Rádio Jich.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Národní vinařské centrum teď přichází s velmi zajímavým inovativním projektem Vinní a nevinné 2026. Tato unikátní soutěž reflektuje moderní trendy a otevírá dveře produktům z tuzemských hroznů, které nepatří mezi ta klasická vína. Nejlepší vzorky navíc získají i prestižní místo v doplňkovém prodeji v salonu vína České republiky. No a které to kategorie se budou posuzovat? Jednak hroznové mošty, dále dealkoholizovaná vína, zcela nebo částečně, vína nápoje bez alkoholu, ať už tiché i sycené, vína nápoje s obsahem alkoholu do 10%, tiché i sycené, taky sycené vody, kdy využívané CO2 pochází z vinné fermentace a další inovativní i experimentální produkty. Pro tuzemské vinaře je to tak skvělá příležitost ukázat, jakou mají kreativitu i mimo tradiční sudy. No, řeknu vám, tak na toto jsem ale opravdu velmi zvědavý.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jindřichem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: Rychlý pohled na hodinky prozrazuje, že naše hodinka, kterou pravidelně na rádiu Jich a rádiu Cymbálka věnujeme vinařským tématům, se blíží ke svému konci, tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam se dá zajít, co to okoštovat k vinařům samotným do jejich sklepů, které totiž to v nejbližších dnech volna budou mít otevřené právě pro vás. Tak si pište, můžou to být tato místa. Boršice, Čejkovice, Havraníky, Hýsly, Ivančice, Konice, Mikulčice, Mučenice, Napajedla, Nový Šaldor, Sedlešovice, Popice, Šatov, Tvrdonice, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbovec, Zaječí a Znojmo. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hledáte program pro děti na léto?
1: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
0: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
2: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově.

0: na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
2: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
1: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
2: Vážně? To zní dobře.
1: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
3: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku. Když
3: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu.
6: Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
8: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
9: Rádio J.

0: Svazstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: To nemyslíš vážně? 11:30?
2: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
3: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
4: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
5: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@mu

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vystakár, Hodonín a Kyjov.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Rádio Jich.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: www.klimastyle.cz.
1: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: obalů z PET materiálů a lepenky Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
1: Když nemůžeš... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodonínsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
2: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.muždánice.cz v sekci Aktuality.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Rádio Jih.

0: spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: set. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: To nemyslíš vážně? 11:30?
2: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
3: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Party people!
6: MKLV Fest v Mikulově.
7: Oh.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.

0: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
2: What's up? Zdravím celý Hodonín na okolí, moje jméno je Mikel Verte, zachtěl bych vás všechny pozvat na student party.

0: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. V Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
2: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.

0: www.klimastyle.cz.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně-Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Dia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: Rádio Jih.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 15:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v

Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz

0: Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu. Když
1: nemůžeš... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih.

0: hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží. Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
1: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
2: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
1: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
2: Vážně? To zní dobře.
1: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
3: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání 3.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
0: Rádio Jich.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.

Dobrý večer, u sobotní party Rádia Jih, Rádeži Moravy, dorazilo nám jedno takové oznámeníčko z Dubňan. Ahoj všichni, dneska v odpoledních hodinách uletěl v Dubňanech, těch u Hodonína, na ulici Františka Vlacha, papoušek Žako, slyšící na jméno Siri. Koukněte se, prosíme, kolem sebe, kdybyste ho zahledli, volejte na 723 194 134. Ještě jednou, papoušek Žako, slyšící na jméno Siri, uletěl dnes odpoledne v Dubňanech u Hodonína na ulici Františka Vlacha. Kdybyste o něm věděli, volejte 723 194 134. Mimochodem, dáme to i na Facebook, takže tam bude za chvilku telefonní číslo.

0: CZ.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno

Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich. I'll show you secrets.

0: parte Rádia Jih.
1: Libera nos in cielo a nostra cor.

každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: with Arctic Mix.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One's chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know.